koukáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: No a je s ní kříž.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: To je i Dalibor Janda.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: pecky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego. Un, due, tre, quattro.

0: Kázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jášku do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhyctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak,

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dos.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Přes plot jsem skákal hrušky krást,

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
3: Pojďte si s námi o nich povídat.
4: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Na Českém Blaníku.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
3: Padá!
0: Tak si něco přej.
3: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat, ten obchod mám rád.
8: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Český Blaník.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
3: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Rádio Český Blaník.

vajíčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Šestá hodina odbyla. Posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu krásné páteční ráno přeje Martin Císař. Co dál tady u nás? Helena Vondráčková. Projděte dům do všech koutů. Lucie. Nandej mi do hlavy tý prvky. Marcel Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělal se s tebou na půl.
0: Jasně, že Marek, hrajeme vám české písničky, ty, které máte rádi. Hezké ráno přeji.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná nebo skoro jasná bude dnešní obloha, teploty 27 až 32 stupňů. Toliko počasí, míříme ještě na silnice.
2: Za volantem. S Českým Blaníkem.
3: S opatrností projíždíte na dálnici D7, kde na 73. kilometru ve směru na Prahu srazilo osobní vozidlo zvěř. A opatrně také na D1, kde na 99. kilometru za Humpolcem ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehoda se kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, děkujeme, kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku na čísle 720 83 63 07. Za chvíli zprávy a Monika Holubová.
4: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
5: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autokout v Brandýse nad Labem.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku znovu vznikne Národní koalice proti suchu. Fungovat bude podle premiéra Andreje Babiše od pondělí. Vláda chce navíc na boj proti suchu, včetně nových přehrad, 4 miliardy korun. Na co by peníze šly, přesně vysvětlil ministr životního prostředí Martin Šebestián.
9: Propojování vodohospodářských sítí má vodovodů, retence vody v krajině, výstavba drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření. Samozřejmě do toho jdou částečně peníze na budování těch prvních děl, u těch děl Nové Heřminovy, tady řešíme Kryry na Zlínsku, vodní nádrž Vlachovice.
8: Na podzim by vláda měla projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Zlevňování pohonných hmot z posledních dnů skončilo. V příštích dnech už by měly jejich ceny podle analytiků spíš stagnovat. Upozornili ale, že situace na trhu s palivy je kvůli dalším zvratům na Blízkém východě velmi nestabilní. Na západě a na jihu Evropy pokračuje vlna veder. Teploty nad 35 stupňů byly včera hlavně ve Francii, Itálii, Španělsku a Británii. Zasáhly tak víc než 135 milionů lidí. Horko ale bude i v dalších dnech a o víkendu dorazí také k nám. Jeden postup a jeden přestup. Jablonec nad Nisou si ve třetím předkole konferenční ligy poradil 2-1 nad RFS Rigou a stvrdil tak postup do závěrečného playoff o hlavní fázi soutěže. Čeká je Glasgow Rangers. Přestup z Evropské ligy do konferenční řeší Hradec Králové, který ve třetím předkole podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Tolik zprávy na Českém Blaníku, přeji vám všem hezké ráno i tobě, Martin.
0: Děkuju, krásné ráno tobě.
2: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: A hezký pátek především vám všem posluchačům rádia Český Blaník. Tohle už je Petr Kotwald, milujem se čím dál víc.

0: Lucie Bílá na Českém Blaníku přeje krásné dobré ráno. Máme 7:15 a minutu navrch. Je tu nový den, je pátek 14. srpna a tým Rádia Blaník vyráží do Napajedel. Na pódiu dalšího letního koncertu se těší můj skvělý kolega Vlasta Suk. Alanům všechno nejlepší k svátku ve 226. den roku 2026. No a vidím tu taky jednu událost, starou 29 let. To vystoupila v Praze na Strahovském stadionu poprvé v České republice skupina U2. Koncertu se tenkrát zúčastnilo 80 000 diváků. A kousek bokem, tedy v pražské Letné, tedy na Letné, se konal před týdnem koncert Marka Ztraceného. O 10 000 méně, taky slušný číslo, 70 000 jich tam bylo.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
0: A když jsme u něj, tak si ho taky dáme. Tak se nezlob.

0: byly Kamely a písnička Bugatti, já a ty. Přeji krásné dobré ráno, Rádio Český Blaník je plná českých písniček a o tom svědčí i další playlist. Nabídnu skupinu Lucie a Ameriku, bude tu Helena Vondráčková nebo František Donát Renesance, u všeho jsem já. A tohleto, to už je aktuální gratulace. Ta poletí do světa všech šelem psovitých, svátek má totiž ve psím kalendáři dnes Eny, tak všechno jen to nejlepší. Druhá zpráva, ta je pro změnu ze světa šelem kočkovitých a ta je velmi důležitá. Totiž úřady teď řeší další pozorování velké kočkovité šelmy ve střední Evropě. Tentokrát to ale není na jihu Čech, ale u polského okresu Kladsko. Je to jen pár kilometrů od českých hranic. V polském Kladsku, které je ze tří stran obklopeno českým územím, platí varování před výskytem velké kočkovité šelmy. Nicméně, pokud si všimnete právě něco jako zvláštního nebo spíš neobvyklého zvířete, které nepatří do české krajiny, dodržujte bezpečnou vzdálenost a nepřibližujte se k němu. Nepokoušejte se ho ani sledovat nebo snad nahrávat na mobilní telefon. Informujte ideálně příslušné složky. Tady je potřeba ještě doplnit, že informace je nepotvrzená, ale kvůli tomuto hlášení byla brána velice vážně. No tak uvidíme, prý ho údajně měla vidět žena při pozorování lesní zvěře. A z ničeho nic, taková jako šelmička tam skočí. No nevím, no, v každém případě, jestli je to pravda, tak fakt opatrně. Já vám dál nabídnu písničky a za chvíli se podíváme také na české, moravské a slezské počasí. Takže do Slezska ještě jednou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
6: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
9: tisku.cz.
10: Náplně hned.
11: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
12: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
11: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
13: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
14: Mat, ten obchod mám rád.

0: Bishopa Tejdla, písnička Akně si moja. Přeji hezké ráno, za 4 minuty máme 6:45.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A Šimon Kolář, hezké ráno Šimone, co dnešní ráno a dnešní den, jaké budou?
2: Krásné dobré ráno. Aktuálně máme ráno s jasnou oblohou na celém území Česka. Teploty se pohybují od 14 do 9 stupňů Celsia, ale v údolích klesá až k 7 stupňům Celsia teplota. Den přinese většinou jasnou oblohu. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 32 stupni Celsia, ale na severovýchodě bude chladněji, jen okolo 26 stupni Celsia.
0: To znamená, že před námi je krásný letní den. A co víkend, jaký ten bude?
2: Víkend opět přinese zpočátku ještě jasnou oblohu a tropické teploty. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu. Zejména na západě se může už sobotu večer objevit i polojasná obloha. Nejvyšší teploty budou opět velmi vysoké, nejčastěji 30 až 35 stupňů Celsia, v neděli dokonce 32 až 36 stupňů Celsia, ale v neděli už na západě Čech čekáme pozvolné ochlazování k hodnotám okolo 30 stupňů Celsia.
0: Tak díky, to byl Šimon Kolář, Český hydrometeorologický ústav. Mějte se skvěle, naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Dobré ráno, další letní koncert klepe na dveře.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Právě dnes se budeme těšit na Pajedlech. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne, a to v klubu Kultury na Pajedla. Louka tady vám zahraje, zaspívá třeba Slza.
3: Z paravanu dá, staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ.
0: Blanická kapela, Tereza Mašková, Petr Kola. Na pódiu skvělý kolega Vlasta Suk. A navíc tady na místě pro vás máme speciální dárek s brusonovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu, která už možná přinese do vaší peněženky pěknou částku peněz. A ve finále to může být klidně i 100 000 korun. Tak se pro ní stavte. Těšíme se dnes na Pajedle.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Tak já jdu, miláčku.
8: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
7: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
8: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
7: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
8: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Ahoj, my jsme Hanka
12: a Marek
11: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
12: Neodpídejte si sladké marmeládové potěšení,
11: protože pro vás máme
12: marmelády bez cukru, jahoda,
11: malina,
12: mrnka,
11: švestka
12: nebo mango.
11: Ochutnejte si bez cukru,
12: bez chemie
11: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
13: Marmelády s příběhem.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Písničky, které dobře znáte.
3: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
2: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
3: Český Blaník. V digitální síti DAB.
2: I na webu radioblaník.cz.
4: Vzpomínám na první setkání. Ten večer jsme šli do kina.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník a tohle byla skupina Natural, Já na to mám. Jaká bude ta další hodinka? No bude česká pohodová, to je jasná věc, s Hankou Zagorovou.
1: Málo kdo ví.
0: Taky Karlem Gottem.
2: Je jaká je, že se změní, čekat nedá se.
0: A mám tu i duet Iveta Bartošová, Petr Sepeši. Jo, to je on, mého srdce šampion, rádio Český Blaník, které hraje české písničky, které máte rádi. Tak hezké ráno přeji.
3: Počasí na Českém Blaní.
0: Obloha toho dnešního dne jasná nebo skoro jasná, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia, na severu a severozápadě do 27 stupňů. Teď míříme na silnice.
3: Za volantem s Českým Blaníkem.
4: Dopravní nehoda nákladního vozidla do Svodidel se stále došetřuje na dálnici D1 ve směru na Brno na 99. kilometru. V místě dopravní nehoda se nám kolona netvoří. A se zdržením počítejte při příjezdu do Brna ve směru na Vyškov, kde kolona je mezi 182. kilometrem Kivalka až exitem 194. Zdržení je tam okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, díky, kdyby cokoliv, dejte nám vědět, WhatsApp Českého Blaníku je tu k dispozici na čísle 720 83 63 07. Zmáčkněte tlačítko, namluvte zkaz a posílejte to k nám a my to obratem předáme do vysílání. Za chvíli zprávy v 7 a Monika.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: Zprávy na Českém Blaní.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Situace v povodí Moravy začíná být kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod totiž závisí výhradně na tom, kolik naprší, respektive podle hydrologů v zimě nasněží. A v některých částech povodí spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. V nádržích je stále dost vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Péče o zeleň se musí v Česku přizpůsobit změnám klimatu. Kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám nedává podle vědců a ochránců přírody smysl dál často sekat vyprahlé trávníky, pokračuje ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
9: Proto je potřeba pracovníky technických služeb proškolit i na jiné činnosti, které budou pro města užitečné a prospěšné, především odborné odstraňování invazních druhů dřevin, případně dalších invazních druhů rostlin.
8: Lidé často nevědomky invazní druhy rostlin podporují tím, že je tolerují, anebo dokonce záměrně vysazují pro jejich exotický vzhled. Evropská komise chystá strategii pro AI v kultuře. Liberecký kraj teď sbírá podněty a vyzval zástupce kulturních odvětví, instituce, umělce i tvůrce, aby zaslali podklady a podělili se o své zkušenosti. Ty můžou přispět k přípravě evropské strategie, která by měla být představená v prvním čtvrtletí příštího roku. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryni Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 sekundy. Je také novou rekordmankou evropských šampionátů. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět pokračuje Martin Císař.
0: Já jsem tady, já jsem připraven, přeji hezké ráno, 7 hodin, 3 minuty, nejvyšší čas na nějakou hezkou českou.
3: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Ale tohle to je pro nás brnkačka. To není úkol, těch tady máme. Jedna krásnější než druhá. Za chvíli Texmeni, Žentour, Věrka Martinová, Tři sestry a spousty dalších a dalších. Teď aktuálně Iveta Bartošová, Petr Sepeš a jejich knoflíky lásky. Já vám přeji krásný pátek, hezké ráno a dobrý poslech všem.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: na 8 posloucháte rádio Český Blaník a nevím jak vy, ale já po ránu je pátek a tak já jsem čilý jako rybička. Ovšem v tuhle chvíli přidávám písničku dne. A na tuhle písničku se těším. Malý dům nad skálou. Kdo jí zpívá? Kdože? Já to neslyším. Věra Martinová? Jak jo, to je správně.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Věrko, povězte nám, jak to s touhle písní je?
3: Malý dům nad skálou autorů Pavla Krejči a Michala Bukoviče, to je byla vlastně úplně první moje sólová písnička, když jsem vlastně odcházela od Schovanek a chtěla jsem nastoupit na sólovou kariéru a vznikla tuším pro pořad v České televizi, kde se dával prostor vlastně mladým začínajícím zpěvákům a nemůžu už si teďka vzpomenout na ten název teda toho pořadu. Tak třeba mi s tím posluchači pomůžou.
0: Jo, klidně nám dejte vědět. A jak ta písnička zní? Malý dům nad skálou připomíná malý hrad.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
0: Je, ta je tak hezká, že jsem jí tady takhle zkusil zaspívat. No, já vím, Věrko, kdybyste nás teď slyšela, nebo Český Blaník, tak já se za to omlouvám. Snažil jsem se.

0: A teď už z našeho archivu zazpomínáme právě na Karla Gotta. Co právě Karel Gott miloval na České republice a povaze našeho národa?
1: Je toho hodně, co mám rád na Česku a na české povaze. Samozřejmě jsou i negativní takové úkazy ne zrovna dobré povahy, ale myslím si, že převahu mají ty stránky té pozitivní. A to je smysl pro zábavu, smysl pro humor, takový, který můžu přirovnat jedině asi tak k vídeňskému. Jo. Trošku je to někdy makábr, jak se říká německy. A u nás se tomu říká, že jsme tak jako nad věcí a nic nám není svaté. A tím jsme dost typický. A samozřejmě na naší nádherné zemi a krajině, o tom nemusím ani mluvit, tu známe velmi dobře každý z nás. Takže věci kamkoliv na jakoukoliv stranu z Prahy na výlet, tak vás čekají krásné zážitky.
0: A nebo naopak na výlet do Prahy. No zkrátka, naše země je krásná, jak říkal Karel Gott, a já si zatím stojím. 1. října už to bohužel bude 7 let ode dne, co odešel do hudebního nebe. Nic, na Blaníku za chvíli už Nedvědi, také Míša Linková nebo opět a Radeček Eli, i tak to za to stojí. Já přeji hezké ráno a za chvíli se podíváme také na počasí.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
7: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Míša Linková, písnička Bílý měsíc, originále Mike Oldfield a Maggie Rayleigh a svého času v 80. letech obrovský hit na třeba E-Dry anebo Bandry. Tam právě tahle ta písnička ovládala zdejší hitparády. A dokonce na Bayernu to bylo rovných 22 týdnů, neuvěřitelný výkon. Tady u nás na českém Blaníku za chvíli opět Radeček, Hana Zagorová anebo skvělý Petr Rezek, ty jsi ze všech nejlepší. A já to říkám pořád český Blaníku.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Teď už se nám hlásí do vysílání meteorolog Šimon Kolář. Šimone, hezké ráno, aktuální stav Česku a dnešní den, jak to vypadá?
2: Krásné dobré ráno. Aktuálně máme ráno s jasnou oblohou na celém území Česka. Teploty se pohybují od 14 do 9 stupňů Celsia, ale v údolích klesá až k 7 stupňům Celsia teplota. Den přinese většinou jasnou oblohu. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 32 stupni Celsia, ale na severovýchodě bude chladněji jen okolo 26 stupňů Celsia.
0: Před námi je víkend, sobota z nedělí, jak to vypadá?
2: Víkend opět přinese zpočátku ještě jasnou oblohu a tropické teploty. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu. Zejména na západě se může už sobotu večer objevit i polojasná obloha. Nejvyšší teploty budou opět velmi vysoké. Nejčastěji 30 až 35 stupňů Celsia, v neděli dokonce 32 až 36 stupňů Celsia, ale v neděli už na západě Čech čekáme pozvolné ochlazování k hodnotám okolo 30 stupňů Celsia.
0: Tak Šimone, moc krát díky za vaše informace a mějte se skvěle.
2: Rádo se s tou naslyšenou.
1: České ráno. Na českém
0: opět a Radeček, Eli a písnička I takto za to stojí. 7,5 minuty po půl osmé posloucháte Český Blaník.

0: Ještě minutu máme 7:45, posloucháte rádio Český Blaník a tohle byla slovenská skupina No Name. Igor Timko z téhle kapely miluje celé Československo, tedy bývalé Československo, tedy Českou i Slovenskou republiku. Ovšem doma na Slovensku má nejradši Tatry, je to tak?
1: Tatry sú niečo, na čo sa nedá zvyknúť, na čo sa nedá vypozerať, čo sa ti nikdy nezunuje. Najvyššie Tatry sú najmenšie veľhory na svete a po vašom povedané tie Tatry proste nesmlúvajú. Oni vládnu svojím spôsobom a keď tam človek ide bez rešpektu, tak veľmi riskuje intenzívne, že sa nevráti dole. Takže ja mám rád ten pocit, že keď si v Tatrách, tak ťa neboli ani rádia, ani úspech, ani sláva, ani vypredané koncerty, ani trable. Jednoducho ideš tam a bojuješ za každým o holý život. Takže Tatry milujeme. No a v rámci spoločných športovaní, tak my bratia sme zvyknutí od malička hrať spolu futbal, hokej, ľadový hokej, tenis, akékoľvek kolektívne hry. Nám nie sú problémom, práve naopak, sme za každý takýto voľný okamih radi.
0: Tak děkujeme, Igore, v každém případě v Tatrách pozor na ty medvědy, ale to jako vážně teda. No. Co dál tady u nás? Tak třeba skvělá Hanka Zagorová, na tu se těším. Na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07 už teď můžete namluvit zkaz anebo poslat zprávu. Jakou písničkou bychom potěšili krátce po 8? Je to na vás, napište.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 30%.
13: Happysport.cz.
14: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Od Šumavy k Tatrám a písnička Ty jsi ze všech nejlepší Petra Reska. No konec konců v Tatrách jsme byli před chvílí s Igorem Tymkem a teď tady dál budeme hrát. V té další hodince jedna na vaše přání a mimo toho Helena Vondráčková s Jirkou Kornem a písnička Slunce.
1: Slunce je fér, to nezaspí a hřeje zás.
0: Dneska zahřeje teda.
1: Svitne včas, když naprší ti domyká.
0: A zítra ještě víc. Dál to budou Miráj.
2: Když nemůžeš.
0: Když nebudete moci, tak to chce ideálně kam k vodě, vykoupat se, užít si to. Dáme si i Věrku Špinarovou a na tu se moc, moc těším.
3: To víš, sny zůstanou.
0: Tahle písnička, ta je neskutečná.
3: A možná.
0: Kde to tak skvěle hrají? Jo, jo, tak to je Rádio Český Blaník, tady se hrajou české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, obloha vymydlená, tedy modrá, jasná nebo skoro jasná, teploty do 32 stupňů, tak si užijte den, teď míříme ještě na silnice.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
6: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna od Prahy po D1 od Kyvalky až po sjezd na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení obou směrně u exitu Ruzině na dálnici D7. A 10 minut naberete na D4 na Prahu mezi 11. a 9. kilometrem. I tady za to může dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Martino, díky, kdyby cokoliv, dejte nám vědět WhatsApp Českého Blaníku na čísle 720 83 63 07 je k dispozici. A já mám i dobrou zprávu. Kbelská v Praze směr Ústí, anebo naopak na dálnici D1 už frčí, tak to je paráda.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.cz

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Příští týden zahájí ministryně financí Alena Schillerová jednání o rozpočtu. Potkávat se bude s jednotlivými ministry. Uvedlo to premiér Andrej Babiš během tiskové konference k opatřením, která vláda chystá v postupu proti suchu. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027 v tomto týdnu. Části obcí dochází voda ve studních. Tam, kde navíc nemají v obecní vodovod, se čím dál častěji obrací například na správu státních hmotných rezerv. Žádají o zapůjčení cisterny nebo si nechávají vodu dovážet od soukromých firem. Domažlice ožijí folklorem a také tradicemi. Ode dneška se tu budou až do neděle konat 72. chodské slavnosti s Vavřineckou poutí. Akci bude provázet i řada bezpečnostních opatření, pokračuje mluvčí domažlické policie Barbora Kunešová.
1: Z důvodu konání oslav bude v celém městě upraven režim dopravy a dojde k rozsáhlým uzavírkám. Žádáme všechny účastníky, aby byli trpěliví, ohleduplní a dbali pokynů policistů. Všem návštěvníkům přejeme klidný a bezpečný průběh slavností a pěkný kulturní zážitek.
0: Na třech pódiích se představí až 782 účinkujících. Připravovaná oprava průtahu Kroměříží omezí na více než 2 týdny provoz. Třetí etapa prací, která naváže na opravy z minulých let, se týká části Tovačovského ulice od křižovatky s Komenského náměstím, nedaleko Domu kultury až po most Karla Kryla. Práce začnou frézováním od 24. srpna a silnice bude průjezdná v každém směru vždy jedním pruhem. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
2: Děkuju, přeji krásné ráno, 4 minuty po 8 a dál si hrajeme české písničky, které máte rádi. Nabídnu Mňáku až Dior, bude tu třeba Věrka Špinarová anebo skupina Kryštof. A teď je to Marie Rotrova.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: A co je po ránu důležité, přesný čas máme 4 minuty po 8. Jste s Českým Blaníkem a my jsme za to rádi. Hezké ráno, pěkný pátek.
5: Nejsme lá...

0: Skvělé ráno, báječný pátek. Za 3 minuty máme 8:45 a vy posloucháte stále České ráno na Českém Blaníku. Díky.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Milý Český Blaníku, prosím pro Bohunku tuhle písničku, kterou miluje. Jaromír Majer, Eva Pilarová, Rozhoupej zvony nad námi. Tak já ji hledal a našel. Tady je tahle krásná česká na vaše přání.
2: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Letí nám to letí, za 6 minut je půl deváté, vy posloucháte Český Blaník. Tak co, nějaké ty plány na víkend, sobota z neděli už klepou na dveře, možná si říkáte v sobotu teploty vysoké, tak by to chtělo vyrazit někam k vodě. Ovšem, zdali takové teploty budou panovat i dnes a také v neděli, na to se za chvíli zeptáme meteorologa. Dnes odpoledne a večer bych doporučoval jednu návštěvu, a to našeho letního blanického koncertu. Ten se na vás chystá v Napajedlech a já vám zhruba za čtvrt hodinky prozradím mnohem víc. Už teď naznačím, že tam bude skvělý parťák a kolega Vlasta Suk a s ním jsou ty akce. No prostě jedna báseň. Když nemůžeš, tak přidej, to jsou Miráj a za chvíli také Miroslav Žbirka, S tebou je kríž. Tak poslouchejte, Český Blaník hraje česky i slovensky pro vás.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mioneto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
10: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv včera naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Miroslav Žbírka na vlnách Českého Blaníku, 3 minuty po 9:30. Přeji hezké ranko.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den jasný až skoro jasný a teploty vysoké 27 až 32 stupňů. A jaká je předpověď na víkend? Tak to ví meteorolog Šimon Kolář. Šimone, krásné ranko, povězte nám sobota z nedělí, co máme očekávat?
2: Víkend opět přinese zpočátku ještě jasnou oblohu a tropické teploty. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu. Zejména na západě se může už sobotu večer objevit i polojasná obloha. Nejvyšší teploty budou opět velmi vysoké. Nejčastěji 30 až 35 stupňů Celsia, v neděli dokonce 32 až 36 stupňů Celsia, ale v neděli už na západě Čech čekáme pozvolné ochlazování k hodnotám okolo 30 stupňů Celsia.
0: Tak díky moc.
2: Rádo se stalo naslyšen. No.
0: Karel Zich. A máš chuť majoránky právě teď na Českém Blaníku.
3: Oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál.

0: La Luna Pavla Forsova. Tohle je Rádio Český Blaník a přeji krásné dobré ráno za 4 minuty 8:45, úderem 9. už Veronika Rážová. My se teď ale ještě společně podíváme do Brna na hrad Špilberg. Tady mají teď novou expozici a ta se věnuje bombardování Brna. Podrobnosti doplní sama kurátorka Aneška Špindlerová.
1: První rekonstruovaná část expozic na Špilbergu v severní části kasemat je věnovaná závěru nebo zejména závěru druhé světové války a bombardování Brna. Věnujeme se jí hlavně proto, že tato část kasemat byla v rámci přestaveb Špilberku na kasárna přebudována na protiletecký kryt.
0: A já ještě doplním, že Brněnské muzeum chce stále expozice na Špilasu kompletně obnovit do roku 2030. Tak zdavíme do Brna, držíme palečky, aby to všechno klaplo a vracíme se k písničkám. Ty další budou mít Helena Vondráčková, Jirka Korn Slunce, Jelen Jada Kiršner a Co bylo dál, anebo Michal David a jeho Dívka na inzerát. České písničky, které máte rádi, tady u nás.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
12: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
13: Český Blaník.
14: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
13: Které se budou zpívat i za 20 let.

0: Celý den jenom české písničky, které máte rádi. Český Blaník.
1: V lese na jahodách.
2: Léto, horké léto, tak jak léto má být.
1: Na dece u vody.
3: Prázdninový den a slunce vzbudí nás.
1: V práci u dobré kávy.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Petr Kolář, ještě že tě lásko mám na českém Blaníku, ještě že my máme Petra Koláře, který pravidelně vystupuje i na letních blanických koncertech. Nakonec o tom zase později, teď si pojďme říct, co nás čeká v příští hodině. Tak třeba Lucka Bílá.
1: Mám ráda život, čím dál tím víc, když to přepočítám, jsem šťastná.
0: Uděláme si tu takový malý večírek se Sagvanem Tofy. A prolétne éterem českého Blaníku i Čmelák divokého byla.
2: Pošetáš mi, co tě láká, a to je pro Čmeláka.
0: A to rozhodně není všechno. Těch českých písniček, které máte rádi, to bude velká spousta. Tak zůstávejte s námi.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Meteorologové slibují, že se příští týden ochladí, takže dnešních veder se nelekejte a naopak si je užívejte, protože pak možná budeme mít na dlouho od veder klid. Dnes očekáváme teploty mezi 27 až 32 stupněm. Na severovýchodě bude chladněji, jen 26 a na horách ještě o fous chladněji, 22 stupňů Celsia. Potom se nám v noci ochladí na 16 až 11 stupňů. No a zítra bude ještě tepleji, ale o tom zase za hodinku. Za chvilku zprávy a pak další české písničky na českém Blaníku.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Zprávy na českém Blaníku.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runway byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Druhá etapa modernizace začala na konci března a zahrnovala 14 stavebních a technologických projektů za více než miliardu. Volný čas se v létě nejlépe tráví u vody. Pokud vás láká vydat se na plavbu lodí bez doprovodu zkušeného velitele, je to možné. Stačí získat průkaz k vedení malého rekreačního plavidla. Co to obnáší, řekne Katarína Koleničková ze státní plavební správy.
12: Nejprve musíte absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla a poté teoretickou zkoušku. K žádosti je nutné doložit lékařský posudek a uhradit správní poplatek. Po úspěšném složení zkoušky získáte průkaz k vedení malého plavidla s vlastním strojním pohonem v České republice.
11: Jeho součástí je ale i oprávnění k vedení plavidla na mezinárodních vnitrozemských vodních cestách. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos zavádějící až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů, uvedl Bílý dům. Dovoz dronů z Evropské unie, stejně jako z některých dalších zemí, bude podléhat 15% celní přirážce. No a tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošli bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americký pár Sára Eráňová, Nicole Melicharová, Martinézová ve dvou setech. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, 9. hodina odbyla a tady už jsou Hop Trop, Tři kříže.
13: Který drát.

Beck, Pete Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin a 12 minut k tomu. Já už si na pomoc beru z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit Pepína Vaňka, který dneska přináší zase jednu specialitku. Tentokrát se jedná o rekord pochodový.
2: Existuje taková krásná známá píseň, Mě láká velice pochod Praha-Prčice. A pana Miroslava Brábníka ten pochod láká natolik, že se zúčastnili již 55 ročníků v nepřetržité řadě za sebou. Poprvé pochodoval v roce 1970 a v průběhu let na těch různých trasách nachodil 2,5 tisíce kilometrů. Ve svých 84 letech v rámci 59. ročníku zdolal 35 kilometrů. A my jsme s velkou úctou a poklonou jeho výkon zapsali do České knihy rekordů.
1: Panečku, tak to je tedy výkon. Tak my smekáme, protože to je neuvěřitelné a přejeme, ať těch pochodů zažije pan Trávník co nejvíce. No a před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chvilku Hanka Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem, taky Lucka Bílá, anebo Večírek Sagana Tofiho.
0: Co Čech, to rekordman na českém planíku.

0: Můj čas na českém Blaníku, no čas nás všech ukazuje 9.24. Já doufám, že budete poslouchat dál, protože už za chvilku vám prozradím víc o dnešním dni. Dnes máme pátek 14. srpna. No a co dnes slavíme a čím je dnešek významný, to se ode mě dozvíte už za pár chvil. Do té doby vás ale budu zásobovat dalšími českými písničkami. Jedna od Dana Landy, další od Petry Černocké a bude tu i Marek Ztracený.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
4: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
3: Potřebujete auto na výlet?
4: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
3: Nebo chcete styl na každý den?
4: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
3: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpribehem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
15: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
16: Český Blaník.
17: To jsou

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Jožoráš a voda, čo ma drží nad vodou, tak schválně, co vás drží nad vodou? Já doufám, že jsou to české písničky tady u nás na Českém Blaníku. A pokud odpověď je ano, tak zůstávejte s námi, protože za chviličku vám pošlu další. Teď si pojďme ale připomenout, že dnes máme 14. srpna, takže svátek slaví Alan a kromě toho své narozeniny slaví taky například anglická zpěvačka s nádherným zvonivým hlasem Sarah Brightman. Halle Berry, tak té je dneska neuvěřitelných 60, takže tato americká herečka má také důvod k oslavám, stejně jako ukrajinsko-americká herečka Mila Kunis. Ta slaví 43 let. No a pokud máte rádi americké komedie, určitě znáte komika Steva Martina. Ten se narodil v roce 1945. Martina, pardon. No a pojďme si taky připomenout, že dnešek je dnem krémového nanuku. Takže pokud máte chuť na sladké a na studené sladké, jakože dnes během dne bude opravdu velké horko, tak si ho bez výčitek dopřejte, protože můžete si říct, že tím zkrátka a dobře oslavujete dnešní významný den. Tak dobrou chuť, hezký poslech a za chviličku jedeme dál. Dáme si třeba Kateřinu Marii Tichou a její Plamen a bude to i Slza, Holomráz. Posloucháte Český Blaník.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical! Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz. Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
10: Jsme Český Blaník.
11: A najdete nás i na síti všech sítí.
10: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
11: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
10: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byl skvělý nápad Anety Langerové. 10. hodina je tady a my si dáme za chviličku třeba Petru Zámečníkovou s Jirkou Strnadem. Vítáme v tom, jen ty a já. Taky Činasky a s nimi si dáme Tabáček. Polevím z vysokých otáček. A budou tu i Kabáti. Kdo ví, jestli? Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla. A pozvu vás taky na aktuální letní koncert Rádia Blaník, takže pokud ještě neznáte detaily, počkejte si na ně. Počasí na Českém Blaníku. Dnešek bude jak malovaný, tedy obloha bude po většinu dne jasná. Očekávejte, že teploty se vyšplhají až ke 32 stupňům Celsia. Na severovýchodě bude kolem 26, na horách 22. V noci se pak ochladí na 16 až 11 stupňů. Pokud jste zvědaví na zítřek, očekávejte, že zítra bude sice podobně, ale ještě o něco tepleji. Naměříme 30 až 35 stupňů s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Na horách bude chladněji, tam jenom 25. Tak si užívejte krásné dny s českými písničkami na Českém Blaníku. Za chviličku pro vás budeme mít zprávy a pak pokračujeme.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Příští týden začnou schůzky šéfů jednotlivých rezortů. S ministryní financí Alenou Schillerovou k podobě rozpočtu na příští rok uvedl to premiér Andrej Babiš. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027 v tomto týdnu. Lipno nad Vltavou čeká několik dní plných pohybu a zábavy. Dnes tam totiž začíná oblíbený Lipno Sport Festival. Co všechno letošní ročník nabídne, přibližuje jeho sportovní ředitel Tibor Alfeldy.
7: Tady máme opravdu více než 30 sportů na vyzkoušení pro dospělé děti. Máme tady plno novinek, bude nově oproti loňskému roku každý den yoga, máme tady vyřádiště, určitě se vrátíme k tradičním aktivitám, jako je florbal, půjčovna lodí, cyklodráhy, cykloaktivity.
6: Nebude chybět ani bohatý hudební program. Lipno Sport Fest potrvá až do příští neděle. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí pronikají bezpilotní letouny opakovaně. No a fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Stejným poměrem s ním před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. V otroci mají i nadále šanci na podzimní účast v pohárech. Můžou se ještě probojovat do konferenční ligy. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin a 5 minut, s vámi je Veronika Rážová a za chvilku tu budou i Pacifik, Petra Zámečníková a Jiří Strnad, nebo Krištof. Pod nocí

0: Koncerty
1: Rádia Blaník. Letní koncerty pokračují a dnes se bude konat další. A tak vás srdečně zvu do Napajdel, kde začneme 5 minut před 5:30 a to v Klubu kultury Napajedla Louka. Je to další letní koncert, tedy další akce, kterou si můžete užít. Můžete si tam koupit něco dobrého. Můžete si odtamtud vzít sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Díky té můžete vyhrát 100 000 na ruku. Zkrátka a dobře, jsou to samé plusy. No a tím úplně, ale úplně největším plusem je fakt, že tam vystoupí skvělí, ale skvělí zpěváci. Tak třeba Tereska Mašková. Zahraje a zaspívá i skupina Slza. Z paravanu dál staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál. A kdo tam rozhodně nesmí chybět, je Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. A tuhle skvělou sbírku úžasných hlasů doplní i naše báječná blanická kapela. Vy můžete být u toho, ještě jednou připomínám, už dnes Napajedla, Dům kultury, Klub kultury, Napajedla Louka. 5 minut před 5:30 startujeme. Tak tam buďte včas a užijte si to.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Procházka po lese a večer čerstvá smaženice jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.

0: Radek Tomášek a Boxer, tedy písnička původně od Simona a Garfunkla, kdy časopis Rolling Stone tuhle písničku zařadil na 105. místo seznamu 500 nejlepších písní všech dob. Tak já doufám, že se vám líbí i v tomto podání s textem Zdeňka Rytíře, která vyšla v roce 1974. No a pojďme se podívat na to, co nás tady čeká dál. Před námi už jsou Franta Nedvěd, Kabáti, anebo taky Jitka Zelenková. Máme si co říct. No pokud máte co říct i vy, tak brzy vám prozradím, jak na písničku na přání, kterou můžete někomu věnovat a zároveň můžete k tomu i něco říct. Tak to všechno už brzy.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Původně Bee Gees naspívali tuhle písničku Juliet, ale Arnošt Pátek se toho chopil také se ctí. Posloucháte Český Blaník a pokud chcete ještě úplně nějakou jinou písničku a třeba jste ji dlouho neslyšeli nebo vám zkrátka dobře jenom udělá radost, napište si o ní a to právě v tuhle chvíli. Vemte do ruky telefon a pošlete mi zprávu na 720 8363 07 nebo mi nahrajte hlasovku, pokud máte WhatsAppovou aplikaci. Obojí se počítá a v obojím případě můžu splnit vaše písničkové přání. Takže neváhejte, pište nebo nahrávejte. Pokud nahrajete hlasovku, tak to já celou pustím do éteru. Takže myslím si, že je to ještě lákavější nabídka. No a co vyberete, to už je jen a jen na vás. Písnička na přání tu bude zhruba za půl hodiny. Tak já se moc těším, co to bude tentokrát. A do té doby vám pošlu třeba Michala Davida nebo Vaška Neckáře s Helenkou Vondráčkovou.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
6: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Ale radši to vem znova.
10: Smích, překvapení a skvělá atmosféra v Sedlčanech. V kulturním domě Josefa Suka vás čeká fascinující hypnotizér, nespoutaná Osmany Lafita show i oslava 75. legendárního Miroslava Donutila. Užijte si večery, na které budete dlouho vzpomínat. Zajistěte si svá místa na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
13: tiskulevně.cz. Náplně hned.
14: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Rádio Český Blaník.

Tak já ráda pátrám po historii písniček a vím, že Dívka s perlami ve vlasech je také převzatá píseň. Ovšem. Ráda bych to s vámi sdílela, ale nevím, jestli jsem toho schopná. Roku 1969 tuhle písničku totiž vydala maďarská rocková skupina Omega. Tak to by šlo. Ovšem, písnička se v originále jmenuje Gyöngyi Hajulány. Tak schválně, jestli někdo z vás umí maďarsky, tak si myslím, že mě klidně můžete opravit, protože přeci jenom maďarštinu úplně nevládnu. Co je ale jisté, tak české písničky, které máte rádi, těmi vás tady budu zásobovat a troufám si tvrdit, že názvy těch písniček umím přečíst, i když jsou tam písmenka i čísla, jako třeba v případě skupiny Opět a Radeček a písničky Bratři. Nemáme to za pár. Taky to bude Jana Kratochvílová. A těšit se můžete i na Miraje dokola.

0: Tak to byla ochutnávka českých písniček, které si dáme po 11. hodině. Ovšem jedna to bude přesně podle vašeho gusta. Tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 720 83 6307.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes bude krásný, ale horký den, tak se na to připravte, nezapomínejte doplňovat tekutiny, ideálně vlažnou vodu nebo vodu pokojové teploty a pokud si dáte mléko, to vás zavodní ještě lépe. Teploty dnes do 33 stupňů, na horách kolem 22, v noci se pak ochladí zhruba na 15 až 10 stupňů Celsia, ovšem zítra vystřelí rtuť teploměru poměrně dost vysoko. Očekávejte, že během dne bychom mohli naměřit až 630 stupňů. Na horách ale trošičku ochladíme. Tam bude jenom 25. Už za chvilku tu budou zprávy a pak další české písničky.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Na boj proti suchu včetně nových přehrad chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to premiér Babiš. Od pondělí začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu. Podle opozice pozdě. Domažlice ožijí folklórem a tradicemi. Už dnes tam vypuknou 72. chodské slavnosti s vavřineckou poutí. Akce potrvá do neděle a po celou dobu jejího konání bude doprovázet řada bezpečnostních opatření. Pokračuje mluvčí domažlických policistů Barbora Kunešová.
10: Upozorňujeme, že z důvodu konání oslav bude v celém městě upraven režim dopravy a dojde k rozsáhlým uzavírkám. Žádáme všechny účastníky, aby byli trpěliví, ohleduplní a dbali pokynů policistů. Všem návštěvníkům přejeme klidný a bezpečný průběh slavností a pěkný kulturní zážitek.
9: Protože se je na co těšit, na třech pódiích se totiž představí až 800 účinkujících. Okénko letadla společnosti Ryanair při červencovém letu z Řecka do Německa rozbila odlomená část motoru. Zní závěr vyšetřovatelů z amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Při nehodě, která se stala letos v červenci, cestujícího z Boeingu 737-800 téměř vysál pod tlak. No a fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Úvodní domácí duel Severočeši před týdnem vyhráli 2-0. Jablonec se o účast v konferenční lize utká s Glasgow Rangers. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 11 hodin a 5 minut, s vámi je Veronika Rážová a nebudu tu sama. Za chviličku jedna od vás, písnička na přání. A teď už ready.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Český baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: 11 hodin a 15 minut, to znamená, že někomu z vás udělám radost a tentokrát to nebude jen jeden člověk. Karolína totiž píše, že chce nechat zahrát písničku všem, kteří o víkendu budou pracovat tak jako ona. A bude to kapela Lucie, píseň Svítání. Tak tady ji máte a ať vám ta práce jde rychle od ruky.
1: Písnička na přání.
0: Na

0: Stanice Svět, tak to byly Lucka Vondráčková s Radimem Flenderem. 11 hodin 26 minut k tomu. A já bych vám doporučila, abyste si takhle při pátku udělali na chviličku pauzu, vzali do ruky telefon nebo koukli na počítač a mrkli na naše sociální sítě, protože každý den tam přibývá něco zajímavého, každý den se dozvíte něco o těch, které si tady hrajeme, taky se pobavíte, poučíte, zkrátka dobře stojí za to nás sledovat. Jsme tam jako Český Blaník a ještě připomínám, najdete nás jak na Facebooku, tak i na Instagramu.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
6: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
8: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
9: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
10: Vy, vykat a vidon, vidra.
9: A vidon?
10: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
11: Ty má maminka.
10: No prostě všechno na jednom místě.
12: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
13: Jsme Český Blaník.
14: A najdete nás i na síti všech sítí.
13: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
14: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: tento song, tak to byl Meky Žbirka s Magdou Šalamounovou. No a pojďme se teď podívat do kuchyně. Všichni vy, kteří máte myčku, tak určitě víte, co se tam nemá dávat. Já jsem docela překvapená, protože před chvílí na mě vyskočil takový článek, co do myčky nepatří. A samozřejmě, že vím, že tam nepatří dřevěné věci, jako je vařečka, míchačka, prkénko. Stejně tak vím, že drátěný program bychom tam také neměli dávat, ale pozor, nepatří tam i spousta dalšího nádobí. A pokud jste to třeba stejně jako já netušili, tak se pojďme podívat na to, co konkrétně bychom tam určitě neměli dávat. Takže do myčky rozhodně nedávejte nádobí, které je z litiny, protože byste ho tím mohli nevratně poškodit. Stejně tak do myčky nepatří ostré nože nebo lepší nože. Hliníkové nádobí určitě také ne, stejně tak hliníkové formy. A pozor, měděné nádobí při kontaktu s čistícími prostředky a horkou vodou velmi rychle oxiduje, takže by ztratilo svůj charakteristický lesk a tím pádem by se vám také poničilo. Stejně tak nedávejte do myčky teflonové ani nepřilnavé pánve. No a pokud si říkáte sklo, tak to tam patří, tak je to tak. Sklo do myčky patří, ale pokud máte křišťálové a jemné sklo, tak pozor na to. Mohlo by se totiž stát, že při takzvané korozní degradaci skla se vám na skle vytvoří takový duch, no a ten už nepůjde bohužel odstranit. Takže pozor na to, křišťálové, jemné a cenné sklo tam určitě nedávejte, stejně tak jako ručně malovaný nebo pozlacený porcelán. Co byste určitě měli mít v ruce, tak to jsou také termosky, protože ty mohou ztratit svoji termofunkci. No a stříbrné nádobí a příbory tam také rozhodně nedávejte. Tlakové hrnce, struhadla, no a také plastové krabičky s podtlakovým ventilem. Ani ty tam nepatří. No, já si myslím, že je toho víc než dost. Případně mrkněte i sami na internet, abyste věděli, co tam rozhodně nedávat, protože já, ačkoliv myčku dennodenně používám, tak musím říct, že jsem se docela poučila a přiučila, protože ne všechno jsem věděla, ale učíme se celý život, tak proto posloucháte Český Blaník, abyste se tyhle informace také dozvěděli. Před námi jsou další české písničky a to je ten hlavní důvod, proč nás posloucháte. Takže za chvilku k vám poletí kapela Krištof a nebo taky Jiřina Urbanová.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
8: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Mám naději, že uslyšíš

zhruby ja pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: nechtěj mi lásku brát.
1: Ruby, nechtěj mi lásku brát, zpívá Pavel Bobek. 12. hodina je tady, tedy pravé poledne. Dobrou chuť k obědu, no a hezký poslech k dalším českým písničkám. Mám tu pro vás třeba Zuzku Michnovou a Marcias. Nebo Vokurky Lucie Víle. Že jsem furt malý dítě, i když to není vidět, komu to má. A bude to i Helena Vondráčková. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá. Taková pestrá hudební nabídka a těch písniček tu bude mnohem, mnohem víc. Nakonec, když budete poslouchat, všechny je uslyšíte.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Pojďme se ale podívat na to, co nás čeká a nemine. Tak dnes pořádné teplo, zítra ještě větší. Dnes naměříme až 32 stupňů Celsia. Potom očekávejte, že během dne by se mělo vyčasit na úplně jasnou oblohu, která vydrží do zítřka. No a zítra bude překvapivě ještě tepleji. Nejdřív v noci ochlazení na 15 až 10 stupňů. No a přes den potom vyšplhá rtuť teploměru opravdu vysoko. Očekávejte až 630 stupňů Celsia. Pokud se budete chtít trošičku schladit, tak jeďte buď na Šumavu, kde bude 28, a nebo někam nahory, protože tam má být 25 stupňů. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, ho!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Hezké poledne přeje David Račák. Banky a stavební spořitelny poskytly v červenci hypoteční úvěry za 40 miliard korun. Ve srovnání s loňským červencem to znamená nárůst o 7%. Proti červnu se objem hypoték snížil o 17%. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,9%. Péče o zeleň se musí v Česku přizpůsobit změnám klimatu. Kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám nedává smysl často sekat vyprahlé trávníky. Pokračuje ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
1: Proto je potřeba pracovníky technických služeb proškolit i na jiné činnosti, které budou pro města užitečné a prospěšné. Především odborné odstraňování invazních druhů dřevin, případně dalších invazních druhů rostlin.
0: Lidé často nevědomky invazní druhy rostlin podporují tím, že je tolerují nebo dokonce záměrně vysazují pro jejich exotický vzhled. Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách dnes a v sobotu nabídne odlišný pohled na historii. Organizátoři se odkloní od skutečného vývoje událostí po roce 1938 a návštěvníkům představí fiktivní scénář, ve kterém Československo odmítlo Mnichovskou dohodu a postavilo se Německu. No a o druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Ve čtvrtek ovládla Barbora Sémanová závod na 200 metrů volný způsob. Stala se v této disciplíně evropskou šampionkou už po třetí. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré odpoledne, tedy... No, dá se říct, ještě poledne. 12 hodin a 5 minut k tomu posloucháte Český Blaník a teď už posloucháte zase jedno od Karla Gotta. Pokaždé na Českém Blaníku. Tak hezký den.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazat ty slova, co po naší hádce tu ve vzduchu visí. Ač trápíme se, tak chtěl bych tě znova šeptat, jak kdysi.

0: ty černý stín.
1: Posloucháte Český Blaník a děláte dobře, protože nejenom, že si hrajeme české písničky, které máte rádi, ale také vás zveme na různé akce, které stojí rozhodně za to. Tak co třeba Letní Letná, největší festival nového cirkusu v zemi, odstartovala a je zase úžasná. Nejenom, že tam panuje nádherná atmosféra, nejenom, že si můžete užívat krásného šapito a vystoupení, ale taky si můžete dát něco vynikajícího k jídlu. No a my pro vás máme taky tip na jedno představení. Jedná se o úžasnou českou partu nového cirkusu Losers Cirque Company s představením Cirkus Bazar. Jinak pozor, je to docela vyprodané, takže pokud chcete chytnout ještě lístek, neměli byste různě otálet. No a těšte se na představení plné skvělých akrobatických čísel, taky show pro celou rodinu a stejně tak i zábavnou přehlídku cirkusových čísel nejrůznějšího druhu. Na Letní Letné se bude konat tento víkend 15. a 16. a to v českém stanu. Takže pokud tam zavítáte, věřím, že nezabloudíte. Jinak ještě připomínám, že všechny informace o programu, o prodeji lístků, o tom, jaký doprovodný program vás tam čeká a také kde všechno

všechno najdete, tak to naleznete na webu letniletna.cz. A ještě připomínám, důležité je, že termín ukončení této akce je 31.8., tedy do konce prázdnin. Můžete v letenských sadech v Praze užívat této atmosféry, můžete si vybírat ze spousty různých představení, ať už se to týká zahraničních nebo českých souborů. Zkrátka a dobře, Letní Letna táhne každý rok a i tento 23. ročník je víc než vydařený. Tak užívejte, no a pojďme dál, protože před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chvilku jedna od Lucky Bílé, ale teď už Michal Tučný, Snídaně v trávě. Yeah.

0: Vokurky Lucie Bílé na Českém Vlaníku. Za chvilku bude 12:30 a pokud ještě nemáte program na víkend, respektive řekla bych spíš na víkendové večery, tak já tu pro vás mám nápad. Můžete vždycky mezi 18. a 19. hodinou poslouchat našeho staršího bratříčka, tedy Rádio Blaník, kde si naladíte písničky k táboráku, užijete si tam jednu legendární nedvědovku, kterou vám naživo zahrají a zaspívají mladí nedvědi. No a pokud nebudete mít tou dobou čas, tak nebudete zoufat, protože si od 19. tady u nás na Českém Blaníku naladíte stejný program, tedy písničky k táboráku, kterými vás budeme zásobovat až do 22. hodiny. A to jak v sobotu, tak i v neděli. Zkrátka a dobře, je léto a táborák k létu patří, stejně tak opékání buřtíků, grilování. Takže ať už budete večery trávit jakkoliv, my vám k tomu budeme takhle hezky tematicky hrát. No a teď už další české písničky, které máte rádi. Vanastovky, Helena Vondráčková a nebo Karel Černoch.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yeso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
10: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
11: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
10: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
11: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
10: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
14: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
13: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
15: Český Blaník.

0: Popečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Spolu s Voxlem jsme podnikli takový trip, no zkrátka a dobře, cestu kolem světa. No a nemusel cestovat kolem světa, došel snad pěšky dneska do rádia Michal Krusberský, je to tak?
1: Je to tak, krásné odpoledne z těch Vinohrady, dobře a pravda, jenom kousek, no ale když jsme u těch tripů, tak zítra já budu cestovat na jih Moravě do jednoho krásného vinařství a tam to vypadá jako v Itálii, člověče.
0: Fakt, jo, jo. No a jak to, že o tom nevím?
1: No, protože máš chatičku.
0: No tak určitě pošli minimálně fotky, ať mám co obdivovat. Já doufám, že i naši milí posluchači budou mít nějaký pěkný program na víkend. Nakonec ty jim určitě dodáš spoustu dalších tipů, kam mohou vyrazit, ale důležité je, abyste přitom nezapomínali poslouchat Český Blaník, protože tady vás budeme i dál zásobovat českými písničkami, které máte rádi. Už za chvilku Maruška Rotrová anebo Vašek Neckář.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysprýběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
9: Matracezahubičku.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Co Čech, to rekordman.
2: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
3: Pojďte si s námi o nich povídat.
2: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
3: Co Čech, to rekordman.
2: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: Hanka Zagorová, mám plán a já doufám, že vy taky máte plány na víkend, jak si ho hezky užít. My už jsme naplánovali další odpolední vysílání, za chvíli tady bude třeba Heidi Janků, Milé ženy. Milé ženy, to jsou hodiny. A taky si pustíme kapelu Olympic a otázky. Kolik je slunci let? A ještě z Diamanty dorazí Tereza Krendlová. Budou i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
4: Tak se dívám, děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Víkend bude ještě stále velmi tropický, zítra předpokládáme jasno nebo skoro jasno, na západě večera až polojasno a teploty přes 30 stupňů, konkrétně v průměru 31 až 36. Na horách pak okolo 25, na Šumavě dokonce až 28 stupňů. Tolik počasí na sobotu a teď David Dračák a aktuální zprávy.
1: Zprávy na Českém dlaní.
2: Hezké odpoledne přeje David Račák. V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů. Chorvatští hasiči od dnešní noci zasahují proti rozsáhlému požáru. Z místa muselo utéct 1000 lidí. Oběti na životech hlášené nejsou. Řada památek v Česku čeká na nový život. Jednou z nich je i cenná Kantorova vila v Jablonci nad Nisou. Město teď znovu hledá firmu, která se ujme její opravy. Podle mluvčí města Jany Fričové to není jednoduchý proces.
3: Nejde jen o běžnou rekonstrukci domu. Kantorova vila je mimořádně cennou stavbou, u které je potřeba respektovat původní architekturu, materiály i jednotlivé historické prvky. Naším cílem je najít kvalitního dodavatele a současně udržet projekt ekonomicky pod kontrolou.
2: Všechny stavební práce by měly vyjít na necelých 40 milionů korun. Švédský parlament schválil snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 14, informovala o tom agentura AFP. Děje se tak jen měsíc před parlamentními volbami. Zákon vstoupí v platnost 10. září. No a soupeřem Jablonce v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy budou fotbalisté Glasgow Rangers. Jablonec do závěrečného play-off o hlavní fázi postoupil přes RFS Rigu. Severočeši rozhodující dvojzápas rozehrají za týden venku. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Přátelé, tak jsme to zvládli. Pátek je tady, už je dokonce 13 hodin, takže to nejhorší snad máme z toho dnešního dne za sebou. Před námi ještě nákupy, že jo, obstarat děti a vyrazit někam na víkend. My vyrážíme do hudebního světa, tady je Petr Spálený a obyčejný muž.

Dalibor Janda a Padá hvězda. Možná, že i tuhletu písničku zaspívá příští týden v Ostravě. Dorazí totiž na Slezsko-Ostravský hrad 18.8. a bude tady od 19 hodin koncertovat. Tak, to jenom tak na okraj k Daliborovi a teď se podíváme na jeden projekt, který řeší plýtvání koncertovat. Jde o platformu

0: jeden balíček týdně. A právě v tom vidíme velký potenciál. Chceme vytvořit síť, která bude dostupná lidem opravdu po celé republice.
1: Ano, takže pokud můžete, koukněte na to a zkuste se třeba i zapojit, ať to jídlo zbytečně nevyhazujete. A já ještě dodám, že aktuálně Nesnězeno funguje i v Maďarsku, Rumunsku a dokonce i na Slovensku. Tak a teď už zase jdeme hrát, je tady Dan Hulka a Leona Machálková.

0: Otázky kapely Olympik a já mám taky jednu otázku. Znáte kostel svatého Petra a Pavla v Chotěvicích na Trutnovsku? To je kostelík, nad kterým si vzali patronát Richard Krajčo se svojí manželkou, postupně ho opravují a zvelebují, no a čas od času tady udělají právě nějakou akci, aby zase vybrali nějaké ty penízky. No a 27. září tady právě bude vystupovat kapela Olympik a Petr Janda. Od 17 hodin, takže pokud chcete, klidně se zastavte, všechen výtěžek půjde právě na opravu tohoto kostelíka. Za chvíli u nás Jarek Nohavica, taky kapela Krištofa nebo slibovaná Tereza Kendlová.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A když spolu spíme, a na bytě tě

mám rozestláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě na krátký víkend na cestovní pas. Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli. A tak si zpívám, a tak se dívám, a tak si dávám do trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by zvědčila.

pokoji, kde jsem včera spal. Vypnuli topení a to byla krása. Měli jsme na sobě jen flaušový šál a já jsem křičel, že láska je zásah. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.

0: Vašo Patejdl a taky voňavky děvčat a teď jeden příběh, který má dobrý konec a to my máme rádi. Moderní technologie nám pomáhají, ale občas jsou aktivnější víc, než bychom potřebovali. Představte si situaci, že jedné ženě na Jindřichohradecku spadl do horkého čaje mobil. To se může stát, že jo, když vám vyklouzne, jenže ten mobil byl tak chytrý, že si myslel, že žena se popálila a tak sám poslal SMS-ku na tísňovou linku a protože žena na opětovné volání zpátky nereagovala, protože mobil byl samozřejmě utopený v tom čaji, tak hlídka vyjela, přijela na místo a zjistila, že všechno je v pořádku. Jen ten mobil bude muset asi do opravny, minimálně. Tak to je úsměvná záležitost, ale pravdou je, že automatické funkce v mobilních telefonech nebo v autech, které detekují nehody, tak nám rozhodně pomáhají, protože dokáží sami kontaktovat tísňové linky, když my třeba nemůžeme. Takže díky za to a za chvíli posíláme Miraj a taky Petra Reska. Modrá zem bude.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
5: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
10: Máme.
9: Hele, radši to vem znova.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Tak já nikam teda neodcházím, budu s vámi až do 18. hodiny a Michal David, ten rozhodně ještě taky určitě přijde, ale za chvíli přijde i Lenka Filipová, ať žije show. Taky si pochutnáme na lahůdkách kapely Divokej byl. A ještě Vašek Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. No jo, a bude jich víc, české písničky, které máte rádi celé léto na Českém Blaníku.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
3: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
3: happysport.cz. Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes máme další tropický den a zítra. Zítra to bude taky na koupačku. Předpokládáme, že bude jasno či skoro jasno, je na západě večer až polojasno a teploty budou šplhat už nad 30. 31 až 36 konkrétně, na horách kolem 25 a na Šumavě až 28 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď aktuální zprávy a David Račák už je ve studiu.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká republika má před sebou tropický víkend. V sobotu budou maximální teploty stoupat až k 36 stupňům a v neděli ještě o stupeň výše. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Kvůli panujícímu suchu platí upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Už 5 let patří Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně mezi světové klenoty UNESCO. Výročí zápisu si Karlovarský kraj připomene 3denními oslavami s názvem 5 let světový. Přiblíží je mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
7: Oslavy začnou v pátek 11. září v Mariánských lázních, kde se uskuteční odborná konference křest novin Great Spa Times a slavnostní zahájení oslav. V sobotu 12. září se program přesune do Karlových Varů. Tam se návštěvníci mohou těšit například na večerní program festivalu světla s názvem Vary září.
6: Program zakončí v neděli 13. září ochutnávka tradičních lázeňských dobrot ve Františkových lázních. Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. V půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. Ve čtvrtek vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu ze 4 možných, který dnes ráno snížili na 2. No a tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve 4. hře 3. turnaj. Canadian Open prošli bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americký pár Sára Eráňová, Nicole Melicharová, Martinézová ve 2 setech. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A ty nabízím hned teď 3 minutky po 14. Michali s vámi a teď taky Činasky a Bára Hostnedlová, Slovenský klín.

0: Taky bude Tereska Mašková na místě. Budu při tobě stát. A dáme si tam i slzu. A to není všechno, bude samozřejmě i celá naše Blanická kapela. Na místě bude i kolega Vlastasu, který se o vás postará a hlavně o tu dobrou náladu. A vy si tam můžete klidně u toho poslouchání dát něco dobrého. K snědku rozhodně doporučuji vzít si nejenom platební karty, ale možná i nějaké penízky v hotovosti, kdyby tam někde karty nebrali. No ale kvůli koncertu si je brát nemusíte. Koncert je zadarmo, jak už jsem říkal. A co je důležité, my vám tam taky budeme rozdávat sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které si prosím vás schovejte, jsou důležité, protože díky nim můžete být v dalších dnech a týdnech třeba bohatší o 100 000 korun. Tak dneska na pajedla.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Na konopišti jsme je měli oba. Helena Vondráčková, Jirka Korn, já půjdu tam a ty tam. No, možná jste si to s manželkou taky rozdělili. Někdo na nákupy, někdo pro děti, které jsou u babičky a podobně. Tak ať vám to všechno vychází, jak jste si naplánovali, a my vám už za chvíli třeba i do těch aut pošleme Slzu, Jeleny a nebo Petra Koláře. Jsem sám bude zpívat.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Hanka Zagorová nám taky dělala společnost na Českém Blaníku takhle v pátek 14. srpna.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A teď už míříme za dalším domácím rekordem, se kterým samozřejmě přichází Pepín Novaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit. A dneska budeme pochodovat, tak Pepo, povídej.
2: Existuje taková krásná známá píseň, Mě láká velice, pochod Praha Prčice. A pana Miroslava Brábníka ten pochod láká natolik, že se zúčastnili již 55 ročníků v nepřetržité řadě za sebou. Poprvé pochodoval v roce 1970 a v průběhu let na těch různých trasách nachodil 2,5 tisíce kilometrů. Ve svých 84 letech v rámci 59. ročníku zdolal 35 kilometrů. A my jsme s velkou úctou a poklonou jeho výkon zapsali do České knihy rekordů.
0: No, klobouček dolů a jen tak dál.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Tak já jdu, miláčku.
9: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
8: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
9: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
8: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
9: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
12: Oba.
14: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
19: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
18: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Renault.
0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
6: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autocout v Brandýse nad Labem.
10: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
11: 24 hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
17: Český.

0: Ano, balet na českém Blaníku, hej pane disc-jockey, disky roztáčej, tak my desky budeme roztáčet už za malý okamžik a já vám třeba zahraju i Xindla X a Dřevo.
1: Nepatřím do starého železa.
0: Taky se podíváme do věží s Valdemarem Matuškou.
2: Prozrať mi můj pane šlechetný.
0: A ještě kapela Kryštof, která nás roztančí s Hollywoodem.
3: Bo svět je Hollywood.
0: Ano, hezké české písničky, které máte rádi, ty na vás čekají hned po zprávách.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat, ten obchod mám rád.
10: Počasí na českém Blaníku.
0: Také zítra berte plavky, deky, opalovací krémy a utíkejte k vodě. Bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a teploty 31 až 36 stupňů ve stínu. Na horách kolem 25 a na Šumavě až 28 stupňů. Tak to bude vypadat zítra, teď už je Eliška Votrubová a aktuální zprávy.
11: Zprávy na českém Blaníku.
12: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tři nejvyšší stupně sucha panují na téměř 90% území Česka. Extrémní sucho je aktuálně na 60% území. Vyplývá to z dat portálu Intersucho. Podle bioklimatologů bude letošní rok patřit mezi ty nejsuší. Sucho, vysoké teploty a s tím související požáry trápí řadu zemí Evropy. Téměř 40% motorkářů zemře při nehodách v zatáčkách. Ukázala to analýza Centra dopravního výzkumu. Podle ní zemřelo v letech 2021 až 2025 při bouračkách v zatáčkách 137 motocyklistů. Kvůli tomu se instaluje speciální vodorovné značení. Po pilotním úseku u Červenohorského sedla se rozšiřuje i na Kokořínsko. S komplikacemi musí počítat cestující na trati mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku. Provoz na železnici zastaví na 5 dní výluka. Omezení potrvá od neděle 16. do čtvrtka 20. srpna. České dráhy v úseku zavedou náhradní autobusy. 12. srpna oslavili svůj svátek sloni a k oslavám se s mírným zpožděním připojí i pražská zoo. Ta si na zítřek připravila speciální program, který se odehraje v areálu Údolí slonů. Na co se můžeme těšit, ví mluvčí zahrady Filip Mašek.
13: Výroba papíru ze sloního trusu a speciální koupání našich slonic, šanty a gulab a taky oslava 50. narozenin. Právě slonice Šanty. Program začne v Údolí slonů už v 10.30, kdy předáme speciální dárek sloním samicím. V 11 hodin potom dostane dárek také sloní samec Maxim.
12: Detaily programu najdete na webu Zoo Praha. Tolik zprávy, pěkný den.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Hezké páteční odpoledne vám přeje taky Michal Krusberský. Za chvíli 3 ve 3, ale nejdřív Xindolix a jeho dřevo. Tak dobré odpoledne s námi.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Do věží jsme se podívali s Valdemarem Matuškou skoro už 14 minut po 15. hodině.
1: Rádio Český Baník. 3 ve 3.
0: A teď v rámci 3 ve 3 se naopak podíváme na kapelu Beatles. To je kapela, o které bychom mohli povídat hodiny a hodiny, že jo? Prodali 12. Podíváme na kapelu Beatles. To je kapela, o které bychom mohli povídat hodiny a hodiny, že jo? Prodali 12 studiových alb za svoji kariéru.

nahrávám na písničky Beatles. Vtipné je, že v roce 2016 pak polovinu těch práv odkoupila společnost Sony, ale zatímco Jackson to koupil celé za 47 milionů, tak Sony za 750 milionů. Tady je vidět, jak to šileně naskakovalo. Tak my si teďka ale dáme písničky Beatles buď v podání domácích interpretů, anebo Beatles zazní aspoň v názvu, jo? Takže Karel Gott a Beatles, Karel Zich, Beatles bylo víc a taky Dalibor Janda, když byli Beatles lavinou. Pojďme na to! 3 ve 3 na Českém Blaníku.

Zapni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách.

0: Ano, když byl Beatles lavinou, třetí písnička v rámci 3 ve 3, kde jsme se dneska nechali inspirovat kapelou Beatles. Za chvíli se podíváme do Brna na hrad Špilberg a pozveme vás tam třeba i v rámci víkendu na zajímavou výstavu. Do té doby Věrka Špinarová, Michal Tučný a nebo Marek Ztracený už za malý okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tím neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mabelix, buďte in.
8: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
12: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Palo Habera, je to o hvězdách. Co ovšem není ve hvězdách, to je nadcházející program, který byste mohli podniknout v rámci víkendu. My vás veme do Brna, to konkrétně na hrad Špilberk. Tam teď mají totiž novou expozici, která se věnuje bombardování Brna. Podrobnosti nám prozradí sama kurátorka výstavy Aneška Špindlerová.
1: První rekonstruovaná část expozic na Špilberku v severní části kasemat je věnovaná závěru nebo zejména závěru druhé světové války a bombardování Brna. Věnujeme se jí hlavně proto, že tato část kasemat byla v rámci přestaveb Špilberku na kasárna přebudována na protiletecký kryt.
0: No a to ještě nevíte, že by chtěli na Špilasu jako změnit všechny ty expozice, které tam jsou, a obnovit je do roku 2030. Tak rozhodně držíme palce a za chvíli tančíme s kapelou Krištof a bude Hollywood.
2: Veme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
8: Marmelády.

0: Známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
3: Radio Český Blaník.

0: Alena Vondráčková uzavírá další hodinu odpoledního vysílání a my si hned po 16. dáme jednu jahodu od kapely Miraj. Taky dorazí Bára od Kabátů. A ještě Hanka Zagorová, Já chtěla jsem ti báseň psát.
1: Já chtěla jsem tě psát.
0: České písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.
2: Tvůj pocit po projektu.
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
4: Jej!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den opět sluníčkový, na západě večer až polojasno a teploty budou šplhat už přes 30 stupňů. Konkrétně 31 až 36 ve stínu. Na horách kolem 25, jen na Šumavě tam bude až 28 stupňů. Tolik počasí a Eliška Votrubová přináší další odpolední zprávy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Některým obcím v Česku dochází voda ve studních. Důvodem je sucho. Samosprávy tak hledají řešení a obrací se třeba na správu státních hmotných rezerv. Tu žádají o zapůjčení cisteren. Dalším řešením jsou soukromé firmy, které vodu rozváží. Po plastice Rovnováha se rozpadlo další dílo sochaře Josefa Klimeše. Tentokrát v Mostě v parku Střed. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situací se zabývá mostecký magistrát. Okolí plastiky je kvůli bezpečnosti zabezpečeno plativem. Oční ambulance po zatmění slunce kontaktovali lidé s potížemi. Pacienty přijali třeba oční pohotovosti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, na Bulovce nebo ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Očaři přitom varovali, že při dlouhodobém pohledu na zatmění hrozí bez ochranných pomůcek, v krajním případě i trvalé poškození sítnice. Jak už jsme vás informovali, kvůli požáru v chorvatském letovisku Omiš bylo evakuováno i 300 českých turistů. Někteří z nich už se ale mohli vrátit do hotelů, jak v České televizi řekla mluvčí ČEDOKu Klára Divíšková.
12: Okolí Omiše máme zhruba 30 klientů, všichni byli preventivně evakuováni místními záchrannými složkami do evakuačních center. Situace se pak následně stabilizovala a v tuto chvíli se všichni naši klienti mohou vrátit zpět do hotelu.
11: Plameny se ale hasičům stále nedaří zkrotit. V oblasti se navíc rozhořily další požáry. Situaci komplikuje sucho a vítr. Tolik zprávy, pěkný den.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Skoro 4 minutky po 16. hodině vám dobré páteční odpoledne přeje Michal Krusberský. Za chvíli rozebereme další písničku dne, ale teď už nabízím třeba kapelu Miraj, za chvíli bude i Lucie a taky Petr Kotfalt a Marilyn. A Michal Krusberský je s vámi. Hezký den.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Český Blaník.

0: autorů Pavla Krejči a Michala Bukoviče. To je byla vlastně úplně první moje sólová písnička, když jsem vlastně odcházela od Schovanek a chtěla jsem nastoupit na sólovou kariéru, a vznikla tuším pro pořad v České televizi, kde se dával prostor vlastně mladým začínajícím zpěvákům, a nemůžu už si teďka vzpomenout na ten název teda toho pořadu. Tak třeba mi s tím posluchači pomůžou.
1: No to vůbec nevadí, hlavně, že my si tu písničku pustíme a že jsme vás taky už pětkrát měli na Konopišti, kde to rozhodně taky zaznělo.
2: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Anka Zagorová, já chtěla jsem ti báseň psát. Vy si možná teď napište podrobně seznam toho, co všechno potřebujete ještě na víkend nakoupit, ještě předtím, než vyrazíte do obchodu. To je velmi důležitá věc, protože potom člověk do toho košíku háže jedno páté přes deváté, že jo, a nakonec utratíte víc, než jste chtěli. My vám rozhodně i na ty nákupy pošleme třeba kabáty, anebo Michala Hruzu a Kláru Vytiskovou Venuše už za malý okamžik.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
4: Firma Havelka. Do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
5: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
6: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
7: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na pěti pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
6: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
7: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Rascal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: happysport.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Radio Český Blaník.

každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřu kolena,

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Znal jsem jeden hlas, který byl pro mě hlas a ještě něco mnohem víc. Zněl všedně, já však dodnes vím, že chtěl jsem vždycky zpívat s ním a snažil jsem se chápat, co chce říct. Ten zpěvák, jenž už leží v hrobě, byl z nejslavnějších ve své době. Každý jeho jméno znal a kdo tvrdil, že je král. Dnes už dávno v zapomnění pad, vždyť takový je věcí řád. Však já se prvně přestal

0: Píseň pro prázdný sál a Pavel Bobek na Českém Blaníku. Já doufám, že my nehrajeme pro prázdné sály, ale hrajeme pro vás, pro posluchače. A taky po 17. hodině budeme hrát podle vás. Ano, čeká nás další písnička na přání, takže pokud budete po 17. třeba už s kamarády někde grilovat, anebo sedět na zahrádkách, anebo úplně někde jinde, nechte si zahrát písničku na přání. Stačí poslat SMSku, do které nám napíšete samozřejmě, o jakou písničku máte zájem a pro koho by měla být a tak dále, však už to znáte. To všechno posílejte na 728-363-07. A pokud nechcete za volantem ťukat SMSku, můžete nám rovnou přes WhatsApp poslat hlasovku. Těším se na váš výběr v příští hodince a za chvíli ode mě Karel Gott nebo Olympic, Dej mi víc své lásky.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Smích, překvapení a skvělá atmosféra v Sedlčanech. V kulturním domě Josefa Suka vás čeká fascinující hypnotizér, nespoutaná Osmany Lafita show i oslava 75. legendárního Miroslava Donutila. Užijte si večery, na které budete dlouho vzpomínat. Zajistěte si svá místa na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Dívčí pláč. Michal David, už jsem chtěl říct Michael. Michal David těsně před 17. hodinou na Českém Blaníku a za chvíli, protože toho sluníčka zřejmě máme venku málo, tak si dáme ještě slunce v duši, budou Nightwork. Mostě jedu a záví velko města. Těšit se můžete i na Alici Springs. Vrať se mi zpátky. A trošičku zvolníme s Ivetou Bartošovou. No jo, české písničky, které máte rádi i po 17. hodině.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Časí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobota bude opět jasná se sluníčkem, jen na západě večer můžeme čekat polojasno. Teploty budou šplhat už přes 30 stupňů, konkrétně 31 až 36 naměříme, na horách kolem 25 a na Šumavě tam bude ještě tepleji, tam naměříme až 28. Tolik počasí a co se dál děje, to sleduje Eliška Votrubová, přináší aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vedro a sucho vytváří ideální podmínky pro vosy. Populace i hnízda rychle rostou. Navíc teď díky počasí mají i dostatek dozrávajícího ovoce, což zvyšuje jejich aktivitu. Komplikace to ale přináší včelařům. Ti se letos s nájezdy vos na včelstva potýkají častěji než obvykle. A u tématu zůstaneme. Horké počasí si žádá osvěžení. Na stezce korunami stromů v Janských Lázních je proto ode dneška k dispozici pořádná sněhová nadílka. Kdo se z ní bude radovat nejvíc, ví mluvčí stezky Zdeněk Pop.
10: Medvědí sourozenci Alice a Michal si tak letos už po druhé budou moci ve sněhu hrát, hrabat se v něm nebo se jednoduše ochladit. Když dostali sníh poprvé, opravdu je to zaujalo a bylo krásné sledovat, jak si ho užívají. A tentokrát jsme nezapomněli ani na naše návštěvníky.
9: Část sněhu je totiž připravená taky přímo v areálu stezky. Pražské letiště Václava Havla dokončilo modernizaci hlavní dráhy. Rekonstrukce trvala více než 4 měsíce. Po tuto dobu letadla přistávala a vzlétala na vedlejší dráze, což kvůli hluku stěžovalo život obyvatelům okolních obcí. Nad těmi letouny létaly. Fotbalisté Hradce Králové si nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit další zápas. A to domácí utkání 5. ligového kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Už za chvíli vám budeme hrát na přání, ale do té doby třeba Verona, Pepa Laufer a nebo teď hned Nightwork, Slunce v duši a Michal Krusberský je s vámi. Hezký den.
11: Přikom

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden ver,

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: Tak tohle byl Pepa Laufera a my taky popojedeme o kousíček dál.
2: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Zdraví Michale do studia, musím si nechat zahrát písničku pro lepší náladu, protože jsem smutný. Díky tomu vedru a suchu nerostou žádné houby a to jsem se těšil, jak si přes dovolenou udělám zásoby. Napsal nám Franta z Budějic, tak Franto, snad přijdou příštím týdnu nějaké deště a pak se ta situace zlepší. Budeme rozhodně doufat a posíláme houby v podání kapely Garáž. Tady jsou
2: písničky.

0: A kdyby tady byla taková panenka. Tak my dneska v kalendáři nemáme panenky, máme tam Alana, tak všechny pány s tímto jménem zdravím. Já jednoho Alana znám z Kravař na Opavsku, tak kdybyste ho náhodou potkali, tak ho ode mě pozdravujte. A všem oslavencům už za chvíli nabídnu Martina z Broška, bude i kapela Jelen s Hradišťanem a taky slibovaná Iveta Bartošová a 2 roky prázdnin.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
7: Pojďte si s námi o nich povídat.
8: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Na Českém Blaníku.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte

0: Tak tolik slovenská kapela Elán a jejich Ferro a my se zo Slovenska přesuneme jen o kousíček vedle na Moravu na náš letní koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, přátelé, my jsme dneska v Napajedlích, kde je spousta hvězd a taky je tam kolega Vlastík Suk, kterého zdravím takhle na dálku. Vlastíku, jak to tam vypadá, koho tam máš vedle sebe, povídej a přeháněj.
2: Michale, ahoj, zdravím teba všechny posluchače Českého Blaníku. Tak já jsem stále v Napajedlích, kde se koná další z letních koncertů Rádia Blaník a žije to tady neskutečně. Za námi vystoupení blanické kapely, za chvíli taky zaspívá Petr Kolář, čeká nás Tereza Mašková, no a na závěr báječná slza. Já tu mám kluky ze slzy. Petr Lexu, ahoj.
3: Ahoj.
2: A Lukáše Mudila, ahoj.
4: Čau, čau.
2: Jak se těšíte na další koncert Blaníku?
3: No moc, počasí nám vyšlo, vypadá to, že to bude krásný. My jsme se tak nemohli dočkat, že jsme přijeli dřív. Ještě si to tady půjdeme projít, půjdeme se pomalu ubytovat a večeru se na to těšíme.
2: Jestli jsou nějací posluchači, kteří váhají za dorazit na ten koncert, co byste jim vzkázal, Lukáši?
5: Určitě doražte na koncert, budeme hrát naše nejznámější písničky, máme tam i v playlistu nový songy, které vyšly nedávno, takže nový program, kdo nebyl na nás letos ještě někde, tak uslyší, co ještě neslyšel.
2: Ano, doporučujeme, jinak se těšíte taky do Prostějova.
3: Do Prostějova se moc těšíme, v Prostějově to je vždycky skvělý. Tam se taky určitě těšíme, to je v září.
2: Tak jo, tak pánové, děkuji, užijte si koncert a ahoj.
3: Díky, ahoj.
5: Díky, čau.
2: Takže báječná slza to tady zakončí dneska večer. Času dost, aby se dorazili. Navíc tady stále rozdáváme ty kouzelné samolepky, které vám můžou přinést 100 000 korun v září, tak určitě si pro ní přijďte. K tomu doprovodný program jídla pití je dostatek, vstupné se neplatí a jsme v Napajedlích v klubu kultury Louka u kláštera. Takže se na vás moc těšíme a přijďte si to s námi užít. Dneska zhruba do 22. hodiny je program nabitý. Předávám slovo do studia a mě se krásně. Ahoj.
0: Ahoj Vlastíku, to bylo vyčerpávající, moc děkujeme za informace, jak jste slyšeli, nic není ještě ztraceno, můžete ještě se zabalit a rychle vyrazit, protože koncert teprve odstartoval. Tak si to užijte v Napajedlích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
6: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
7: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
6: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
8: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jo!
11: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
13: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
14: Vy, vykat, Avidon, vidra.
13: Avidon?
14: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
15: Ty má maminka.
14: No prostě všechno na jednom místě.
16: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
17: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
18: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
19: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
16: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
19: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
16: Chevrolet,
19: Camaro Bumblebee,
16: Ford Mustang GT,
19: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
16: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
19: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
16: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky. CZ.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
7: Český Blaník.

0: Pomaličko a jistě se nám blíží 18. hodina a po 18. budeme dál v našem vysílání poslouchat české písničky, které máte rádi. Třeba bude Dalibor Janda, Vždycky jsem to já.
1: Vždycky jsem to já.
0: Těšit se můžete i na Hanku Zagorovou a bude Nápad. A nesmí chybět ani Karel Gott, konkrétně písnička Jdi za štěstím. Ano, a bude jich rozhodně víc. I po 18. hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Extrémy, deky a plavky, i zítra můžeme k vodě, bude totiž jasno se sluníčkem, jen na západě večer až polojasno a teploty budou šplhat vysoko, 31 až 36 ve stínu, na horách kolem 25, i když na Šumavě tam do koncertu teploměru povyskočí až na 28 stupňů. Tak tolik počasí na zítřek a teď poslední odpolední zprávy a Eliška Votrubová s ním ve studiu.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Česko dál bojuje se suchem a města kvůli tomu zavádí řadu opatření. Mezi ně patří třeba zákaz odběru vody. K němu přistoupil i mladoboleslavský magistrát. Lidé nesmí brát vodu z klenice a jejich přítoků. Zákaz platí do odvolání a je platný v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav. Ředitelství silnic a dálnic opravuje betonový povrch na Pražském okruhu. Jde o úsek mezi sjezdem u Vestce a napojením na D1 u Modletic. Povrch je zhruba v polovině 30leté technické životnosti. U Vnorov na Hodonínsku pokračuje významná stavební akce. Vzniká tam nová lávka přes řeku Moravu, která je součástí rozvoje okolí Baťova kanálu. Jak práce na stavbě pokračují, řekne za Jihomoravský kraj Petr Holeček.
3: Stavba nové lávky dosáhla důležitého milníku, když tuto středu obří jeřáb úspěšně instaloval tři části ocelového oblouku, z níž každá měří 20 metrů a váží 14 tun. Tato klíčová konstrukce lávky, spolufinancovaná EU, zajistí oddělené pruhy pro pěší a cyklisty,
2: kteří se budou moci mezi oběma břehy pohybovat snadno a rychle. Těšit se na to můžou příští rok v březnu. Triatlonový závod Ironman v Hradci Králové od dneška omezí provoz ve městě. Až do neděle uzavře řadu ulic a dotkne se i 14 linek MHD, pěších nebo cyklistů. Do Hradce dorazilo na 3,5 tisíce závodníků z 45 zemí světa. Utkají se v plavání, jízdě na kole a běhu. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a ty vám rozhodně budeme servírovat i teď krátce po 18. hodině. Přátelé, já se s vámi loučím, mějte úžasný víkend, bude sice tropický, ale pokud budete trávit někde u vody, tak si to rozhodně užijte, nespalte se, doplňujte tekutiny a já se na vás budu těšit, jako obvykle, v pondělí od 13 hodin. Teď už je Dalibor Janda.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů.

0: dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu bez pomoci

0: Prodej.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Hleno.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
6: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.

0: Rádio Český Blaník.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
6: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
5: Potřebujete auto na výlet?
6: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
5: Nebo chcete styl na každý den?
6: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
5: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
6: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
3: Tisku.cz.
4: Náplně hned.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: 3 ve 3.
7: To jsou 3 české písničky na jedno společné téma.
6: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
7: 3 ve 3.
6: Na Českém Blaníku.
7: Rádio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlavníku.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: čase být.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru. Jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tiskulevně.cz. Náplně hned.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Rádio Český Blaník.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau. Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Rádio Český Blaník.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat, ten obchod mám rád.
5: Český

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Rádio Český Blaník.
5: Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dneška

budeš přát. A ještě k tomu všemu mám tě rád. Vzácná chci být tvoje krevní skup. Si budeš přát. A ještě k tomu všemu mám tě rád. Vzácná chci být tvoje krevní skupina. No tak

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.